mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

tebe, vyšla plm do tebe, vzjala voda lavku. Vyšla plm do tebe, vyšla plm do tebe, vzjala voda lavku. Lavočka toneňka, voda studeneňka, a ja molodenka. Hodná sa zlomiti,